0: Čokoládní rádio.
1: Mám pomladanské kikse. Mám pomladanské tortice i pomladanský
0: rádio.
1: Kuchen sladolí kajmí.
2: Pomladní rádio Ena.